0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na otázku, které se nikdo nechce ptát na hlas. Můžeme věřit umělé inteligenci, když hledá mimozemský život? Jak popisuje space.com, dva vědci z Michiganské státní univerzity vyzkoušeli AI na simulovaných organismech v programu Avida a výsledek je docela šťavnatý. Ukázalo se, že stačí asi 15 drobných úprav a umělá inteligence si je 100% jistá, že vidí život tam, kde žádný není. Christoph Adami tomu říká Achillova pata AI. Když narazí na něco, co nezná, prostě si to vymyslí. A tady je ten háček. Mimozemské mikroby nemusí vypadat jako ty naše. Pro AI to bude řešení.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: 1. července 1982 přilétají na Zemi mimozemšťané. Jejich schopností je měnit podobu svou i svého vesmírného plavidla, ač je to pivní sud, jak jinak než plzeňského, nebo kontejner na odpadky.
1: Nepozvete nás dál?
2: Ano, jistě. Prosím.
1: Byl jste vybrán nejvyšším počítačem galaxie jako představitel planety.
0: Sci-fi parodie Pozdrav ze zeměkoule od scénáristy a režiséra Oldřicha Lipského, která právě vstoupila do kin, nám předkládá humornou formou československou socialistickou realitu 80. let s kapkou toho ekologického podtextu.
2: Jestli jste opravdu přiletěli z kosmu, tak byste přece vypadali úplně jinak.
1: A jak?
2: Třeba jako zelení pidi mužíci nebo tak něco.
0: Roztomilou dvojku mimozemšťanů A a B v podání Milana Lasici a Julia Setinského doplňuje Jiří Mencel, co by doktor Nešťastník, kterému se poštěstilo mít tyhle dva ufouny na krku.
2: Proč já? Proč zrovna já?
1: Podívejte, pane doktore, vy jste naprosto průměrný, bezvýznamný člověk.
0: Oldřich Lipský obsadil i do mnoha menších rolí skvělé osazenstvo herců. Konvalinkovou, Kopeckého, Kodeta a nebo Vladimíra Hrabánka. A tímto zdravím Štěpána Hrabánka, pokud nás právě poslouchá na chalupě.
3: Zatracená, skurvená práce. Kde se flákáte?
4: Od co nešijete?
5: Pozor na silný slova.
3: Ale já se ti na silný slova můžu vystrat. Tamhle máte lopaty jako kedej makat. Chlapci.
6: Nastupujeme uměleckou dráhu.
3: Tudíž si vám na tu práci můžem přijít. Zatracená, skurvená práce!
1: Promiňte. Neměl byste pro nás nějakou zatracenou, skurvenou práci?
0: Děj je v srdečném Pozdravu ze zeměkoule také doplněn animovanými sekvencemi od humoristického kreslíře Vladimíra Jiránka. A ačkoliv tato komedie není až tak brilantní jako předešlé snímky Lipského, hlášky z tohoto filmu zlidoví.
1: Dobrý den. Jak byste reagovala na návštěvu mimozemských civilizací?
3: Hrajte se, já se o politiku nezajímám.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Do kina můžete nově vyrazit na festivalový titul Ztracená země. Netflix nasadil sportovní komedii Hawk, Edis Online přidal do své videotéky Zmizení Josefa Mengeleho a Quentin Tarantino se zase blíží odchodu do důchodu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: rozhoší.
1: Action. Do českých kin vstoupilo japonsko-francouzsko-malajsijsko-německé drama Ztracená země, která do novinek zapadá jako silný humanistický příběh z festivalového okruhu. Režisér Akio Fujimoto natočil snímek jako první celovečerní film vůbec nahraný v rohingijském jazyce a sleduje čtyřletého Shafiho a jeho devítiletou sestru Somiru, kteří opouštějí uprchlický tábor v Bangladéši a vydávají se na nebezpečnou cestu přes moře i souš do Malajzie za rozptýlenou rodinou. Snímek natočený s více než 200 rohingijských komparzistů zachycuje jejich putování skrze pašeráky, strach a laskavost cizích lidí, vše viděno očima dětí. Film měl světovou premiéru na festivalu v Benátkách, kde získal zvláštní cenu poroty, což Fujimotovi vyneslo status jednoho z nejsledovanějších hlasů současného asijského arthouse kina. Ztracenou zemi můžete nyní navštívit v českých kinech díky Pilot Film. Alele, jebón.

aby jeho filmografie skončila slabým titulem. Ne každý ale Tarantinův plán schvaluje. Paul Thomas Anderson už v roce 2018 prohlásil, že podobné vyhlašování posledních filmů mu nedává smysl a že on sám chce točit, dokud bude moct. I kdyby Tarantino skutečně s natáčením skončil, tvůrčí činnosti neopustí. Píše knihy a jeho nová hra The Poppin' J. Cavalier má mít premiéru na londýnském West Endu v příštím roce. Pokud to Tarantino myslí skutečně vážně a po desátém filmu se zdekuje, tak bychom se měli modlit, aby ještě chvíli námět hledal, protože svět kinematografie bez Tarantina se zdá poměrně nešťastným.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: You had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
4: I want my baby back, baby back, baby back, baby back.
5: Chili's, baby back rib,
6: barbecue sauce.
7: Can you repeat the question?
1: Na Netflix dorazil nový komediální sportovní seriál Hawk. Will Ferrell hraje golfovou legendu Lonnieho Hawk Hawkinse, kterého tělo nutí do penze, ale on sám je přesvědčený, že má na svůj kariérní comeback stále dost síly. Jeho bývalá manželka i syn Lance, nová golfová hvězda, jsou přesvědčení, že je s kariérou konec. Jenže Lonnie potřebuje ještě jeden major k dokončení Grand Slamu a odmítá věřit, že by byl od životního comebacku vzdálen víc než jen jeden odpal. Po boku Willa Ferrella se v seriálu objeví Molly Shannon jako jeho výřečná ex-manželka, dále Jimmy Tetrow, Fortune Famester nebo Luke Wilson. Za scénářem a vznikem seriálu stojí sám Ferrell spolu s Harper Steele a Chrisem Hanchim. Kritika zatím seriál spíš chladila. Variety ji označuje za nepříliš přesvědčivý pokus o návrat ke sportovní satyře ve stylu Ricky Bobby nejrychlejší jezdec a podobně skepticky vyznívá i recenze The Hollywood Reporter. Tak uvidíme, jestli bude Hawk cheesy nebo příjemně brýzy. Všech 10 epizod sportovní komedie Hawk je nyní k vidění na Netflixu.
8: Lonnie Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
9: You were a big shot golfer.
10: I still am a big shot golfer.
11: I just need to get my groove back.
12: Dad, the guys are saying that I'm the Hawk now.
13: Golf is easy.
14: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins.
15: The question is, are you a pro?

0: wir lieber auf Argentinien.
1: Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!
2: Es ist gut, dass du gekommen bist, Rolf.
3: Ich wollte nicht kommen. Und jetzt bin ich hier. Und ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Warum bist du nach Auschwitz gegangen?
4: Na streamovací platformě Edisonline je ode dneška dostupné silné historické drama o poválečném útěku nacistického zločince Zmizení Josefa Mengeleho. Snímek natočil ruský režisér Kiril Srebrenikov podle knižní předlohy Oliviera Goeze, oceněné cenou Prix Renaud d'Or. Sledujeme Josefa Mengeleho, anděla smrti s Osvětimi, jak po druhé světové válce prchá do Jižní Ameriky. Z Buenos Aires přes Brazílii až do Paraguaje a metodicky si organizuje vlastní zmizení, aby unikl spravedlnosti. Hlavní roli stvárnil August Diehl, po jeho boku se objevují Dana Herfurth, Berghard Klausner nebo Frederike Becht. Kamera je dílem Vladislava Opelance, který střídá černobílý vizuál exilu s ojedinělými barevnými vzpomínkami na Osvětim. Kritika snímek popisuje jako chladnou, přemýšlivou meditaci o nepotrestaném zlu a odepřené spravedlnosti. Zmizení Josefa Mengeleho můžete nyní sledovat na Edisonline s předplatným jen 155 korun měsíčně.
5: Untertauchen und schauen, wie es läuft.
6: Sie sollten stolz sein, einen der herausragendsten Wissenschaftler des Dritten Reiches zu beherbergen.
7: Du bist nichts.
8: Oder wenigstens Respekt.

Než zabalíme další týden vysílání z půlnocí v Hollywoodu, mám pro vás přehled toho, co nového vypustili streamingy. Apple TV Plus spustil minisérii Lucky, kde Anna Taylor-Joy hraje podvodnici na útěku před FBI i nelítostným zločineckým mozkem po nevydařené mnohamilionové loupeži. V seriálu jí sekundují Timothy Olyphant a Annette Bening. Edis Online nabízí životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho od režiséra Kirila Srebrenikova, které sleduje nacistického doktora s osvětimi na útěku do Jižní Ameriky prizmatem jeho syna. HBO Max přidalo akční komedii Hlavy státu s Johnem Cenou a Idrisem Elbou jako americkým prezidentem a britským premiérem, kteří musí spojit síly proti společnému nepříteli po boku agentky MI6 podání Priyanky Chopra Jonas. A k tomu ještě romantickou komedii Oh Ahoy s Loganem Lermanem a Molly Gordon. Netflix vsadil na sportovní komedii Hawk s Willem Ferrellem jako stárnoucí golfovou legendou doplněnou talk show speciálem Hot Ones Extra Heat. Na Netflixu najdete nově také Heartstopper Forever, závěrečný film podle románu Alice Oseman, kde se Nick a Charlie musí popasovat s realitou vztahu na dálku. Drama Desire o úspěšné právničce, která se zaplete do vášnivého vztahu s mladým plaveckým trenérem své dcery. Minisérie Mapa tvých tužeb sleduje Grétu, která po ztrátě sestry, která podlehla leukémii, objeví hru, kterou si Lucy vymyslela, a díky ní i setkání s Willem se učí zpracovávat zármutek. Jeho korejský dark fantasy horror Východní palác uvádí muže schopného procházet světem duchů a dvorní dámu s tajemstvím, kteří jsou z králova rozkazu povoláni odhalit temná tajemství zaklatého paláce. A Netflix přidal také dokumenty o únosu Miguela Angela Blanca organizací ETA v 90. letech a 23 000 životů. Skutečný příběh party mladých lidí, kteří bez zkušenosti se záchranou na moři koupili starou rybářskou loď a zachránili přes 23 000 uprchlíků ve Středozemním moři, než jejich chápání práva a spravedlnosti prošlo tvrdou zkouškou. Prime Video naservírovalo akční komediální seriál Jízda o život s Octavií Spencer a Hannah Waddingham jako kamarádkami na útěku po odhalení, že jedna z nich je nájemná vražetkyně, a dokumentární krimi Murder 101 o studentech vyšetřující desítky let staré nevyřešené vraždy. Sky Showtime pak nasadilo třetí řadu kanadského krimi seriálu Loyalita, kde se detektiv Sabrina vrací zpět k federální policii a čelí vydírání i novým případům. Tak to je streamovací nadílka tohoto týdne. Playlist máte na pár dní jasný, hovk.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, v pondělí se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Přehled všech novinek, které jsme tento týden podrobně probírali ve vysílání, najdete samozřejmě i na našich stránkách zunradio.cz, jako vždy. Díky, že jste se rozhodli zapnout si váš rádiový přijímač a především Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Poďme na novinku na Powerplay. Good Inside.

0: prach na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: Prodáno.
5: Veacom.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ekoprodukty.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
0: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
5: Powerplay.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Šeptej se po 30 letech vrátilo do kin a letní přehlídka Dust Zome Kino začíná své projekce i v letním kině v Brně. Sky Showtime doručilo třetí řadu kanadské Loyalty a Netflix nabízí akční duchařský fantasy horor Východní palác. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: tak, a už je to vlastně jdeš.
1: Jen tak. Bo já vám prostě nikdy nerozumím, o čem se bavíte. A vůbec někdy moc nerozumím.
2: No hele, tamhle padá hvězda.
1: Je, ukaž kde.
2: Tam.
1: Jeno jo. Tak rychle něco si přej.
3: Do vybraných kin se v rámci 30letého výročí vrací debutový snímek Davida Ondříčka Šeptej. Příběh sleduje 16letou Anu, která uteče z domova do velkoměsta a během několika bouřlivých dní pozná nejen svobodu, ale i složitost prvních citových vztahů. V hlavní roli se představila Taťána Dyková po boku Jana Muchova, který má na filmu podíl i jako autor hudby, a doplňují je Jan Čechtický, Martin Mišička nebo Kateřina Vintrová. Snímek, který v roce 1996 pomohl definovat generaci tehdejší dvacátníků, teď slaví 30. narozeniny. Kdo preferuje gauč a domácí klídek, Šeptej najdete také online na HBO Max, Apple TV, KVIFF TV, Kanal Plus a DA Films. Šeptej, generační drama o dospívání, vrací po 30 letech do vybraných kin distribuce Aerofilms.
2: Jsi hrozně naivní, prosím tě, tady se každý stará sám o sebe, ne?
1: Vlastně.
2: Ty jsi vážně z jiný planety, nebo co?

Premiovaných německy mluvených filmů v původním znění s českými titulky. V Brně odstartují projekce v letním kině Brno Střed ve spolupráci se spolkem Noční motýl, kde je na programu mimo jiné dokument Riefenstahl o kontroverzní režisérce spojené s nacistickou minulostí, historické drama Franz inspirované životem France Kafky nebo komedie Bonjour Švýcarsko. Přehlídka pokračuje také v Praze, kde diváci mohou shlédnout kultovní německý snímek Upír Nosferatu s živým hudebním doprovodem a v Ústí nad Labem v kině Hraničář, kde je na programu komedie 2:1. Program Das Zome Kino najdete na stránkách dasfilmfest.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Business as usual is the best way we have to express our faith in your integrity.
1: I thought you handed in your badge.
2: You ready to do this? Hope not to see either of you here again.
3: Novopečená agentka Sabrina se vrací i ve třetí řadě kanadského krimi seriálu Loyalita na Sky Showtime. Hlavní hvězdy Supinder Rich a Enrico Colantoni se vracejí do rolí Sabriny a jejího otce politika, jehož jméno se Sabrina stále snaží očistit, zatímco sama bojuje s limity kanadského soudního systému. Ve třetí řadě visí Sabrinina kariéra na vlásku, je připravena odevzdat odznak, ale telefonát od Boltna ji vtáhne zpět do akce u kanadského federálního policejního sboru. Musí se přitom vyrovnat s následky vlastního samotářského jednání a naučit se být týmovým hráčem, zatímco intrikán Oliver Campbell v pozadí vydíráním manipuluje Gabby, aby špehovala. Kanadské akční krimi Loyalita najdete i s předchozími dvěma řadami exkluzivně na Sky Showtime.
0: Are you with us?
2: Copy, we're on our way.
0: There is violence everywhere.
4: He's still at large, and he's escalating.
5: It would have been impossible to accomplish all this alone.
2: Well, this wasn't on my bingo card.
0: Don't underestimate anyone you encounter in the field.
5: She can do this. We'll have her back.
6: When you think it's over, that's when it gets dangerous.
7: 4 důvody pro DAB.

0: 동안에 다시 벌어지고 있으면
1: 그러니 빛을 다 없애겠다.
2: Na Netflix dorazil jihokorejský seriál Východní palác, mix akce, fantasy a hororu. Příběh se odehrává ve fiktivní historické éře, kde král povolá dvorní dámu, která od narození slyší hlasy duchů a muže schopného vstupovat do světa duchů a bojovat s nimi mečem. Společně musí odhalit prokletí, které sužuje palác korunního prince a při vyšetřování narazí na temná tajemství skrytá za zdmi paláce. Recenze chválí atmosférické vizuály a napínavou kombinaci hororu s dobovým dramatem. Východní palác můžete nyní streamovat na Netflixu.
0: Vizionu 보고 없을 줄도 안다 들었어.

Dnes mám pro vás souhrn kinopremiér uplynulého čtvrtku, tedy 16. července. Do kin dorazila dlouho očekávaná Odyssea od Christophera Nolana, epický návrat Matta Damona coby krále Odyssea, který se po trojské válce snaží dostat domů, zatímco mu házejí klacky pod nohy bohové, obři i svůdná Kirke. Kruce má hvězdné obsazení, včetně Toma Hollanda, Anne Hathaway a Zendayu, takže návrat na Itaku trvá pořádných 172 minut. Mexicko-španělská komedie s dramatickými tóny Mouchy sleduje puntičkářskou Olgu, jejíž pečlivě uklizený život naruší podnájemník s malým synem. Nenápadný festivalový klenot o nečekaných setkáních. Ze Skandinávie dorazilo do kin drama Trochu života o dvou kamarádkách, které vyrážejí vlakem napříč Evropou za spontánním životem. Jenž se po jedné divoké noci zkomplikuje otázkami kolem souhlasu a osobních hranic. Japonsko-francouzská Ztracená země vypráví o dvou bangladéšských dětech na cestě za rozptýlenou rodinou, zatímco československý pramen s Aňou Geislerovou otevírá temnou kapitolu socialistického Československa a nucených sterilizací romských žen. Do kin se vrací po 30 letech i český snímek Šeptej Davida Ondříčka s Taťánou Dykovou v roli dívky prchající z domova za velkoměstským dobrodružstvím. A pro milovníky umění je v kinech dokument Výstava na plátně Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled na život a tvorbu slavné mexické malířky. Tak to jsou poslední novinky z českých kin. Hopk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že ani v pondělí nevynecháváte pravidelný přehled novinek z kinematografie a především, že jste si naladili Zoom Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
3: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIP. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyberkontrol by Antesto. Cybercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
9: Stroboskopická mucha!
8: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
10: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat Moneta Moneypenny. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk Monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že Moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí Monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením trže. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na trže s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Moneybank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Gold CZ Group reportoval nákup dalších 6000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průmyslu v červnu zpomalil. Tento týden se dočkáme vývoje ekonomické důvěry. Výnosy patří trpělivým.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.

Zapata AI. Když narazí na něco, co nezná, prostě si to vymyslí. A tady je ten háček. Mimozemské mikroby nemusí vypadat jako ty naše. Pro AI to bude, řečeno technicky, mimo distribuci. Takže až budoucí sondy začnou číchat k atmosféře Venuše nebo k oceánu Evropy, může nám robot nadšeně zamávat, že naše

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Auto Lašák Rýmařov.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hey, who speaks to Teddy Riley?
2: Who is this?
1: This is Michael Jackson's manager, Sandy Gallen.
2: I don't believe you. Put him on the phone. I just want to see if it's his voice. Hello? Hello?
3: Ten chlápek s drsným vlčím hlasem je manažer mladičkého zpěváka, skladatele a producenta Teddyho Rileyho z Harlemu. A tenhle telefonát je začátkem Teddyho mnohaleté spolupráce s Michaelem Jacksonem.
1: And then he pulls the phone from his mouth like a little kid.
2: Yeah.
1: He's like,
3: Teddy Riley se tedy na rok a půl přestěhoval do Jacksonova Neverlandu, kde spolu s Michaelem, Brucem Swadenem a René Moorem připravovali album Dangerous. Michaelovo první album bez producentské špičky a své pravé ruky Quincyho Jonese.
4: Michael wanted to know how he would dance to each song.

přivádí do 13. července 1992, kdy vychází čtvrtý single z této náramně úspěšné desky. Jam. Jam se bude celosvětově pohybovat po vzoru předešlých singlů na vrcholcích hudebních žebříčků a videoklip s Michaelem Jordanem, kde se budou Michaelové vzájemně učit, jak hrát basket a správně tancovat, získá nominaci MTV za nejlepší choreografii roku. Michael said, remix all the songs. I single Jam má tedy mnoho oficiálních remixových verzí. A když Michael řekl remixovat, ať to ještě víc šlape na mejdanech, tak si dáme mix od Steva Silky Hurleyho.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat Moneta Moneypenny. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk Monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že Moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí Monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením trže. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na tržet s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Moneybank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Colt CZ Group reportoval nákup dalších 6000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průmyslu v červnu zpomalil. Tento týden se dočkáme vývoje ekonomické důvěry. Výnosy patří trpělivý.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme detektivku a obětí je Stříbro. Přesně tak, drahoušci, slunce nám záhadně schovávalo šperky. Led a astronomy trátila jedna nesrovnalost. Slunce i meteority vznikly ze stejného oblaku prachu před 4,5 miliardami let, takže by měly obsahovat stejné množství těžkých prvků. Jenže kdykoliv se změřilo Stříbro ve slunci, vyšlo ho podezřele málo. Tým vedený Semou Kaliskan z Uppsalské univerzity teď záhadu rozlousknul. Jak popisuje Universe Today, chyba nebyla ve slunci, ale v našich modelech. Ty staré byly zjednodušené a zapomínaly, že samotné světlo ovlivňuje atomy, které ty temné čáry ve spektru vytvářejí. A výsledek? Slunce obsahuje o 55% více stříbra, než jsme mysleli. Žádné nové pozorování, jen lepší fyzika a druhý, pečlivější pohled. Tak si dnes přibijte na slunce, do kosmického lakonce, co si stříbro schovával celou dobu. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: A Total Music makes a WWRL inside of the GB experience. I'm Gary Bird. Forget all the negatives. Think about positives. Be what you want to be.
2: Gary Bird má svou rádiovou show v New Yorku už od 70. let, kdy usedl za mikrofon v 17 letech a velmi rychle si vybudoval status nejoblíbenějšího rádio DJe. Nejenže přidává ke své moderátorské práci i dávku rapu, také jeho pozitivní myšlení je doslova nakažlivé a stal se z něj v podstatě motivační coach na
3: In many cases, I think that all of us suffer from the ideas that people have of those things that we can't do for whatever reason. Sometimes it may be race, sometimes it's lack of education and so forth.
2: A toho přivedlo k napsání Single Crown.
3: Well, the crown is really a point of consciousness at which all people can achieve their true potential. And the crown is a place in our minds where we can go and where all becomes achievable.
2: Stevie Wonder, velký milovník rádia, sám před časem kontaktoval Garyho a udržují spolu kontakt. A proto není ani takovým překvapením, že Stevie Wonder zatoužil pracovat i na singlu The Crown.
3: I was on my way to the studio when Stevie called and he said, hey, what you up to? And I said, well, I'm on my way to studio and I got the session. I'm recording a tune called The Crown. And he said, what's The Crown? I said, it'd take too long to explain, believe me. I said, but I'll record it and I'll give you a call back. He says, no, I want to hear it.
2: Skvělý single The Crown, který vychází 23. července 1983 a na kterém zpívá Becky i úžasná Tina Marie, nebude mít bohužel takovou propagaci, jakou by si zasloužil a v americkém R&B žebříčku dosáhne pouze 69. místa. Ale Evropa se Single Crown od Garyho Birda zamiluje.
3: So I said, okay, well, I played it through the telephone and in the middle of it he started sort of shouting. I said, what's wrong? Is it too loud? He said, no, I want you to catch the next plane to Los Angeles because I'm the only one who can do that music for you.
2: A vězte, že Gary Bird bude mít stále oblíbenou rádio show ještě v naší době a se Stevie Wonderem budou i nadále blízcí přátelé.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy.
2: Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
10: Někdo stojí tamhle v rohu.
9: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
11: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
12: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat Moneta Manipay. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk Monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že Moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí Monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením držet. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Moneybank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Gold CZ Group reportoval nákup dalších 6000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průmyslu v červnu zpomalil. Tento týden se dočkáme vývoje ekonomické důvěry. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na otázku, které se nikdo nechce ptát na hlas. Můžeme věřit umělé inteligenci, když hledá mimozemský život? Jak popisuje space.com, dva vědci z Michiganské státní univerzity vyzkoušeli AI na simulovaných organismech v programu Avida a výsledek je docela šťavnatý. Ukázalo se, že stačí asi 15 drobných úprav a umělá inteligence si je 100% jistá, že vidí život tam, kde žádný není. Kristof Adami tomu říká Achillova pata AI. Když narazí na něco, co nezná, prostě si to vymyslí. A tady je ten háček. Mimozemské mikroby nemusí vypadat jako ty naše. Pro AI to bude, řečeno technicky, mimo distribuci. Takže až budoucí sondy začnou číchat k atmosféře Venuše nebo k oceánu Evropy, může nám robot nadšeně zamávat, že našel život a přitom nic. Přeju vám dnes samá správná zařazení a nula falešných poplachů. Mějte se pozemsky.
1: Trpíte depresí?

0: byla vypuštěna v 89.
1: I think we're talking about the kind of event that's associated with mass extinctions of species on Earth.
0: Vědci předpokládají, že obrovský Jupiter si s kometou hladce poradí a jeho atmosféra ji prostě spolkne.
2: Close heck, the comet's gonna hit it. The power of the collision will rival that of all the nuclear weapons on Earth.
0: Ohnivé koule částí komety při srážce s Jupiterem vytvoří zřetelné výbuchy. Související oblaky dosáhnou výšky až 3000 kilometrů a tmavé skvrny označující místa dopadu na povrch planety budou viditelné ještě za rok.
3: The

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Poďme na novinku na Powerplay. Good Inside.

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Véakum.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto.

0: bercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: až web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat moneta Manipay. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením drže. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na tržet s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Moneybank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Colt CZ Group reportoval nákup dalších 6 000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průmyslu v červnu zpomalil. Tento týden se dočkáme vývoje ekonomické důvěry. Výnosy patří trpělivý.

0: Berte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z Orbity, tady Vanguard. Před 50 lety, přesně 20. července roku 1976, přistála sonda Viking 1 v oblasti Krejse Planícia na Marsu a položila zásadní otázku. Je tam život? Jak popisuje space.com, měl Viking 3 experimenty na detekci života. Dva mlčeli, ale třetí zareagoval nadšeně, když dostal živiny. Astrobiolog Gilbert Levin byl až dokonce přesvědčen, že našel živé mikroorganismy. Ironie? V přístroji hledajícím organiku byla nádrž s vodíkem jen pár centimetrů od životního experimentu a nikdo je nepropojil. Skeptici trvají na verdiktu žádný život, jiní vědci ale namítají, že jsme možná dělali celou dobu chybu. Odborník Barry Di Gregorio varuje, pozemské extrémofilní mikroby dnes putují na Mars s námi. Archivní data Vikingu proto můžou být klíčem k budoucím objevům. Držte se planetárně a nezapomeňte se představit sousedům. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár.

0: www.zoom.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoom a mají vkus. Roztočte to se Zoom rádiem i vy. Reklama zavináč zoomradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Duo Wham konečně vydává 9. července 1983 svou debutovou desku s názvem Fantastic a zítra také začíná jejich první koncertní šňůra Fantastic Tour. Když začali práce ve studiu George Michael, jak se svěřil Andrew Ridgely, začal pracovat rychlostí blesku a ukázalo se, že je daleko lepším skladatelem. Ridgely tedy chce nechce uvolnil Georgeovi cestu, protože nebylo pochyb, že takto mohou lépe dosáhnout úspěchu a Andrew tak zůstal u kytary a drobných aranží. A jak Michael vidí budoucnost Wham?
2: There is a basic difference between us and the screams of 10 years ago, but this time they seem to be writing for themselves with very few exceptions, and so you're basically a lot more in control of your situation than say the Bay City Rollers in the early 70s, who were being written for.
1: My si samozřejmě pustíme nejvýraznější single z alba Fantastic, který ukazuje další hudební směřování duo Wham. Tedy Club Tropicana, jehož klip se natáčel na Ibize. Sexy hodina historie se mnou, se Zuzanou Maxa. Single Story.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči kuči tance. Šeptej se po 30 letech vrátilo do kin a letní přehlídka Dust Zome Kino začíná své projekce i v letním kině v Brně. Sky Showtime doručilo třetí řadu kanadské Loyalty a Netflix nabízí akční duchařský fantasy horor Východní palác. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Hollywood nikdy nespí a my taky ne. Půlnoc v Hollywoodu je tady pro vás.

0: A kam si to vlastně jedeš?
1: Jen tak. Nebo já vám prostě nikdy nerozumím, o čem se bavíte. A vůbec někdy moc nerozumím.
2: No hele, tamhle padá hvězda.
1: Je, ukaž kde.
2: Tam.
1: Jeno jo. Tak rychle něco si přej.
3: Do vybraných kin se v rámci 30-letého výročí vrací debutový snímek Davida Ondříčka Šeptej. Příběh sleduje 16-letou Anu, která uteče z domova do velkoměsta a během několika bouřlivých dní pozná nejen svobodu, ale i složitost prvních citových vztahů. Hlavní roli se představila Taťána Dyková po boku Jana Muchova, který má na filmu podíl i jako autor hudby, a doplňují je Jan Čechtický, Martin Mišička nebo Kateřina Vintrová. Snímek, který v roce 1996 pomohl definovat generaci tehdejších 20. teď slaví 30. narozeniny. Kdo preferuje gauč a domácí klídek, Šeptej najdete také online na HBO Max, Apple TV, KVIFF TV, Kanal Plus a DA Films. Šeptej, generační drama o dospívání, vrací po 30 letech do vybraných kin distribuce Aerofilms.
2: Jsi hrozně naivní, prosím tě, tady se každej stará sám o sebe, ne?
1: Vlastně.
2: Ty jsi vážně z jiný planety, nebo co?
4: Čtyři důvody pro DAB

Letní filmová přehlídka Das Sommerkino, kterou pořádá Goethe Institut společně s Rakouským kulturním fórem a švýcarským velvyslanectvím, již probíhá v letních kinech v Praze a nyní rozjíždějí svou brněnskou štaci. Jde o letní odnož podzimního festivalu Das Film Fest a diváky čeká výběr oceňovaných německy mluvených filmů v původním znění s českými titulky. V Brně odstartují projekce v letním kině Brno Střed ve spolupráci se spolkem Noční motýl, kde je na programu mimo jiné dokument Riefenstahl o kontroverzní režisérce spojené s nacistickou minulostí, historické drama France inspirované životem France Kafky nebo komedie Bonjour Švýcarsko. Přehlídka pokračuje také v Praze, kde diváci mohou shlédnout kultovní německý snímek Upír Nosferatu s živým hudebním doprovodem a v Ústí nad Labem v kině Hraničář, kde je na programu komedie Dvě ku jedné. Program Das Sommerkino najdete na stránkách dasfilmfest.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační testy.
4: Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyber Control je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak nalož

kupujte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Business as usual is the best way we have to express our faith in your integrity.
4: I thought you handed in your badge.
5: You ready to do this? Hope not to see either of you here again.
0: Action! Novopečená agentka Sabrina se vrací i ve třetí řadě kanadského krimi seriálu Loyalita na Sky Showtime. Hlavní hvězdy Supinder Rich a Enrico Colantoni se vracejí do rolí Sabriny a jejího otce politika, jehož jméno se Sabrina stále snaží očistit, zatímco sama bojuje s limity kanadského soudního systému. Ve třetí řadě visí Sabrinina kariéra na vlásku, je připravena odevzdat odznak, ale telefonát od Boltna ji vtáhne zpět do akce u kanadského federálního policejního sboru. Musí se přitom vyrovnat s následky vlastního samotářského jednání a naučit se být týmovým hráčem, zatímco intrikán Oliver Campbell v pozadí vydíráním manipuluje Gabby, aby špehovala. Kanadské akční krimi Loyalita najdete i s předchozími dvěma řadami exkluzivně na Sky Showtime.
3: Are you with us?
5: Copy, we're on our way.
3: There is violence everywhere.
6: He's still at large and he's escalating.
7: It would have been impossible to accomplish all this alone.
5: Well, this wasn't on my bingo card.
3: Don't underestimate anyone you encounter in the field.
7: She can do this. We'll have her back.
3: When you think it's over, that's when it gets dangerous.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: 30년 전 그때 일이 궁안에 다시 벌어지고 있으면
1: Glorious Beatles Radio.
2: Na Netflix dorazil jihokorejský seriál Východní palác, mix akce, fantasy a hororu. Příběh se odehrává ve fiktivní historické éře, kde král povolá dvorní dámu, která od narození slyší hlasy duchů a muže schopného vstupovat do světa duchů a bojovat s nimi mečem. Společně musí odhalit prokletí, které sužuje palác korunního prince a při vyšetřování narazí na temná tajemství skrytá za zdmi paláce. Recenze chválí atmosférické vizuály a napínavou kombinaci hororu s dobovým dramatem. Východní palác můžete nyní streamovat na Netflixu.
0: 원한이 사방으로 뻗었어.
3: 귀신을 보고 없을 줄도 안다 들었어.

Dnes mám pro vás souhrn kinopremiér uplynulého čtvrtku, tedy 16. července. Do kin dorazila dlouho očekávaná Odyssea od Christophera Nolana, epický návrat Matta Damona coby krále Odyssea, který se po trojské válce snaží dostat domů, zatímco mu házejí klacky pod nohy bohové, obři i svůdná Kirke. Kruce má hvězdné obsazení, včetně Toma Hollanda, Anne Hathaway a Zendayu, takže návrat na Itaku trvá pořádných 172 minut. Mexicko-španělská komedie s dramatickými tóny Mouchy sleduje puntičkářskou Olgu, jejíž pečlivě uklizený život naruší podnájemník s malým synem. Nenápadný festivalový klenot o nečekaných setkáních. Ze Skandinávie dorazilo do kin drama Trochu života o dvou kamarádkách, které vyrážejí vlakem napříč Evropou za spontánním životem. Jenž se po jedné divoké noci zkomplikuje otázkami kolem souhlasu a osobních hranic. Japonsko-francouzská Ztracená země vypráví o dvou bangladéšských dětech na cestě za rozptýlenou rodinou, zatímco československý Pramen s Aňou Geislerovou otevírá temnou kapitolu socialistického Československa a nucených sterilizací romských žen. Do kin se vrací po 30 letech i český snímek Šeptej Davida Ondříčka s Taťánou Dykovou v roli dívky prchající z domova za velkoměstským dobrodružstvím. A pro milovníky umění je v kinech dokument Výstava na plátně Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled na život a tvorbu slavné mexické malířky. Tak to jsou poslední novinky z českých kin. Hopk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že ani v pondělí nevynecháváte pravidelný přehled novinek z kinematografie a především, že jste si naladili Zoom Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
4: S4 stavební.
5: Více na www.s4stavební.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
7: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
8: Memento mori, krasotinko.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Powerplay.

Toto je Armin Miran. Moving Space.

No a hovorím to stále tak, takto hráme 24/7. Najviac house music v éteri, o tom je Zone Radio DAB+.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Powerplay.
0: Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
3: služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat Moneta Moneypenny. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk Monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že Moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí Monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením trže. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na trže s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Moneybank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Colt CZ Group reportoval nákup dalších 6 000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průmyslu v červnu zpomalil. Tento týden se dočkáme vývoje ekonomické důvěry. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Tak co?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na otázku, které se nikdo nechce ptát na hlas. Můžeme věřit umělé inteligenci, když hledá mimozemský život? Jak popisuje space.com, dva vědci z Michiganské státní univerzity vyzkoušeli AI na simulovaných organismech v programu Avida a výsledek je docela šťavnatý. Ukázalo se, že stačí asi 15 drobných úprav a umělá inteligence si je 100% jistá, že vidí život tam, kde žádný není. Christoph Adami tomu říká Achillova pata AI. Když narazí na něco, co nezná, prostě si to vymyslí. A tady je ten háček. Mimozemské mikroby nemusí vypadat jako ty naše. Pro AI to bude, řečeno technicky, mimo distribuci. Takže až budoucí sondy začnou číchat k atmosféře Venuše nebo k oceánu Evropy, může nám robot nadšeně zamávat, že našel život a přitom nic. Přeju vám dnes samá správná zařazení a nula falešných poplachů. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcadla.

0: Almighty, standing by. How do you copy?
1: Classica.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.

0: náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.